0: 叔，啊，
1: 叔，叔，叔，你醒醒啊，叔，叔，叔，叔，叔，叔，
2: 叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，叔，